Energy Request. Izbery ľubíma pesem. Pozdraví priateľ na 3 8 895 895 Energy Request. Energy Request. Ty izbíraš. Energy. Energy. To je Radio Energy.